Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojem. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích. A světlo je naděje v tmách, aspoň v mých očích. Hledám jako lovec peral smysl toho příběhu. A možná, že to pochopím po závěrečném doběhu.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať už

dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
2: Program 33. ročníka Dní Českej kultúry si predstavíme dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
2: Program 33. ročníka Dní Českej kultúry si predstavíme dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Please Don't Touch, aktuálne z Rádia Košice, ale my sa predsa len dotkneme kultúry.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: A po roku opäť zavítal na východné Slovensko aj veľmi obľúbený festival Dní českej kultúry, ktorý dáva pomyselnú bodku za letom a víta jeseň. Ide o jediný festival svojho druhu na Slovensku a tento rok napíše už svoj 33. ročník. Viac predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takáčová.
2: Tak ako predchádzajúcich 32 let pořádá i letos Český spolek v Košicích a Český spolek na Slovensku spolu s Českým centrem Bratislava festival Dny české kultury. Jeho tedy již 33. ročník začíná 17.9. v Košicích výstavou v muzeu Vojtěcha Lefflera. Letos se podařilo festival dokonce rozšířit i o program v Bratislavě. Festivalové programy budou jako vždy i ve Staré Lubovni, Michalovcích, Trebišově, Martině a samozřejmě nejvíc z nich bude v Košicích.
0: Niektoré z výstav, ktoré budú v regiónoch, budú aj v Košiciach, a tak sa počas tohto ročníka uskutoční až 20 rôznych programov, stačí si vybrať. Ten košický sa začína, ako sme už spomínali, tento štvrtok, a to výstavou Rytmy algoritmy v múzeu Vojtecha Lefflera, ktorá potrvá až do konca októbra.
2: Výstava sa zamieruje na voľnú tvorbu niekoľka generácií autorek, ktoré ve své tvorbě pracují s linií a rytmem. Pro naši letošní výstavu bylo vybráno 10 českých a slovenských autorek spravedlivým dílem na polovic, polovic českých, polovic slovenských. Zdánlivě jednoduchá, prostá a elementární linie, čára, škrábanec či dotek hrotu tušky nebo pera se v jejich uměleckém podání stávají nástrojem, který je schopen, podobně jako v geometrii, vytvářet samostatný, svébytný a nezávislý prostor.
0: Nasledujúce dva programy venovala do festivalu verejná knižnica Jana Bokácia. Viac už povie členka predsedníctva Českého spolku v Košiciach Lenka Samueli.
3: Prvním z nich je prezentace knihy Františka Cingera Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingera a druhým výstava Jaroslav Ježek a Slovensko. Prezentace knihy je připravena 21.9. v 16.30 ve veřejné knižnice Jana Bokácia na Hvězdoslavově 5 a následující den 22.9. v 16.00 se tamtéž otevře zmíněná výstava, která bude trvat až do 29.10.2020.
0: Obe tieto mená nie sú slovenskej kultúrnej verejnosti neznáme. Aj napriek tomu sa však môžu návštevníci dozvedieť viacero zaujímavých informácií. Ten istý deň, 22. septembra, sa uskutoční aj otvárací koncert festivalu. Opäť Dagmar Takáčová.
2: V zahajovacím koncertu Dní české kultury si vyslechneme Mou vlast Bedřicha Smetany, tedy jedno z nejznámějších děl české hudební tvorby, ale tentokrát bude v úpravě pro klavír českého skladatele Jindřicha Kána z Albestu, podání vynikajícího mladého českého klavíristy Matyáše Nováka. V roce 2026 si totiž připomínáme 100 let od úmrtí Jindřicha Kána z Albestu, všestranného hudebníka, jehož odkaz tak trochu zavál čas. Srdečně vás tady zveme 22.9. v 18.30 do Východoslovenské galerie v Košicích.
0: Ten istý koncert zaznie aj v Bratislave, a to v Palfiho paláci 24. septembra. Aj ďalší košický program je venovaný klasickej hudbe.
2: Kvarteto Martinů, které ve Dnech české kultury opakovaně účinkovalo, slaví 50. jubileum svého působení, které oslaví spolu s posluchači na košickém koncertu 7.10. ve Východoslovenské galerii v 18 hodin a 8.10. v Turčanské galerii v Martině v 17 hodin. Kvarteto Martinů, Lubomír Havlák, Adela Štajnochrová, Martin Stupka a Jitka Vlašánková se řadí mezi významné představitele české kvartetní školy.
0: Český spolok v Košiciach prispieje do tohtoročného festivalového programu aj vlastnou umeleckou tvorbou svojich členov.
2: Podání ženského zboru Českého spolku v Košicích zazní v seminárním kostele svatého Antona Paduánského, tedy seminárním, v sobotu 10.10. v 18 hodin kantáta Magnifica současného skladatele Kim André Arnesena za doprovodu Košického smyčcového orchestru Musica Juvenalis solistky Michaely Michaly Várady a dalších zborových i solových hostí.
0: Dobrou správou je, že to stále nie je všetko. My si o ďalšom programe Dní českej kultúry povieme už po skladbe a medzi tým sa naladíme české hudobne a v tejto chvíli si pripomenieme, že šťastie je naozaj krásna vec.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
4: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo písem tichou, jak

si za nej vekov blíž. Jo, karton na bórek a taky porcelán. Som odrejma cibulka má tapety parmazán. 5 kilo heráku nebo džinsy Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

0: coraje. Sí.
1: Tým sa dá iba súhlasiť, že si to nekoupíš, ale my sme dnes veľmi štedrí a to hlavne na podujatia, ktoré môžete zažiť.
2: Rádio Košice žije kultúrou.
1: Aj tento rok s príchodom jesene ožíva Slovensko už 33. ročníkom festivalu Dní českej kultúry. Program je opäť rôznorodý a prináša koncerty, ale aj veľmi zaujímavé výstavy. Viac už členka predsedníctva Českého spolku v Košiciach Lenka Samueli.
3: Fenomén slovenské strely a nep jak novinářka objevuje zapomenuté příběhy je název programu a to 13.10. v 17 hodin ve Slovenském technickém muzeu v Košicích a 14.10. v Triliu ve Staré Lubovni. Přijďte si poslechnout povídání nejen o práci rozhlasové reportérky Michaely Veteškové, rozhlasové novinářky, vedoucí kulturního zpravodajství Českého rozhlasu, vysokoškolské pedagožky na Palackého univerzitě v Olomouci a také autorky divadelných her a knih pro deti.
1: Myslím, že zaujímavá téma je pre všetkých novinárov. Už ale 15. októbra sa začína aj nová koncertná sezóna Štátnej filharmónie v Košiciach, ktorá do programu Dní českej kultúry venuje úvodný koncert, ktorom pod taktovkou českého dirigenta Tomáša Braunera zaznie dielo Antonína Dvořáka. Opäť Dagmar Takáčová.
4: Ze zcela jiného konce spektra české kultury bude představení v Městském divadle v Košicích, které nese název Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku, ve kterém účinkují hvězdy české divadelní scény. Jiří Lábus, Martin Dejdar, Petr Vacek a další. První představení ve čtvrtek 15.10. bylo vyprodáno během několika dní. Na druhé 16.10. jsou ještě vstupenky.
1: Program bude v Mestskom divadle pokračovať aj nasledujúci deň 17. októbra, kedy uvedie súbor Karol Čapek divadelné predstavenie s názvom Kasanova na Duchtovském zámku. Ľudská komédia opisuje posledné dni slávneho svetobežníka.
4: Jméno Emílie Ruth Tobolářová, sestřička z domu Trubačů. Jedna z prvních diplomovaných sester a zakladatelská osobnost v oboru vzdělávání zdravotních sester v Československu. V životě plném zvratu jí touha po vzdělání a poslání zdravotnice dovedly přesně před 100 lety až do Bagdádu, kde se stala oporou doktorky Vlasty Kálalové. Přednáška Martiny Fialkové, novinářky a zhodou okolností praneteře Emílie Ruth Tobolářové, doplněná projekcí, je věnována stému jubileu jejího bagdádského dobrodružství a čeká vás v Českém spolku v Košicích na hlavní 70 21.10. v 18 hodin.
1: A to stále nie je všetko. Ak ste milovníkmi dobrej českej kuchyne, tak aj pre vás je počas tohto festivalu niečo pripravené. 22. oktobra o 16. sa Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach chystá vernisáž výstavy štátnej knižnice v Olomouci s názvom O umění kuchařském.
4: A to už budou košické programy festivalu pomalu finišovat. Československé reminiscence je název varhanního koncertu věnovaného výročí vzniku Československé republiky, který si v podání českého virtuóze varhaní hry Přemysla Kšici můžete vyslechnout v neděli 25.10. v 16 hodin v kostele Královnej pokoja na ulici Milosrdenstva v Košicích. Stejný koncert zazní den předtím v kostele Sedembolestnej Panny Márie v Martině v 15 hodin.
1: Aj tento rok bude súčasťou spomienka na vznik Československej republiky pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika, a to 28. októbra o 16. Košické programy im zakončí výstava vo verejnej knižnici Jana Bokácia 100 okamžikov ČTK. Viac Lenka Samueli.
3: Cílem expozice 100 okamžiků je ukázat, jak se jejich práce vyvíjela po stránce obsahové, organizační, ale také technologické. Autoři vybrali 167 z více než 2,5 milionu snímků z produkce ČTK. Vernisáž výstavy je přichystána na 4.11. a bude trvat do konce měsíce. Tatáž výstava je aktuálně zpřístupněna v zemplínské knižnici Gorazda Zvonického v Michalovcích.
1: Výstava bude taktiež aj v Ľubovňanskej knižnici Starej Ľubovni od 6. až do 30. októbra. O ďalšom programe Mimo Košíc si viac povieme už dnes po 14.
2: Rádio Košice žije kultúrou.

0: kde je výkop naplánovaný na 31. o 18. V záverečnom kole pred novembrovou reprezentačnou pauzou si zahrá Slovan 17. novembra o 15.30 s AS Trenčín. Dnešok v Bratislave prevažne so slnkom, so slabým vetrom a do 25 stupňov. V hlavnom meste máme aktuálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Halúšková.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
2: Program 33. ročníka Dní Českej kultúry si predstavíme dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
2: Program 33. ročníka Dní Českej kultury si predstavíme dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne prajeme.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: V našom vysielaní to dnes žije českou kultúrou, keďže v týchto dňoch sa začína už 33. ročník festivalu Dní českej kultúry. Dopoludnia sme si predstavili košický program, ale tamto rozhodne nekončí, keďže festival sa uskutoční aj v Trebišove, Michalovciach, Starej Ľubovni, Martine a aj v Bratislave. Pokračuje predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takáčová.
2: Prvním z týchto programu je komorní koncert Podsta kvartetním velikánům od Beethovena ke Dvořákovi. To je název komorního koncertu, který zazní ve Staré Ľubovni v základní umělecké škole Jána Melkoviče 22.10. v 17 hodin a o den později 23.10. v 19 hodin v Trebišově v kostele návštěvy Panny Marie. Ten koncert uslyší posluchači v podání Martinu String Prag kvartetu.
0: Výstavu Jana Moskomenský Labyrint svieta tento rok otvoria iba v Starej Ľubovni, a to 4. novembra o 16. Výstava prepája nadčasové myšlienky učiteľa národov Jana Amosa Komenského s ilustráciami Miroslava Hupticha.
2: Potom máme ešte poslední dve výstavy, ktoré v Košicích nebudou, ale jedna z nich, ktorá sa jmenuje Zátopek, když nemôžeš, tak přidej. Tahle výstava v Košicích už byla před 2 lety, ale to si vystavíme ve Staré Ľubovni v prostoru, který Starolubovňanci znají jako Dufarty. Je to výstava Zátopek, když nemůžeš, tak přidej. To mluví samo o sobě. Fenomén Emil Zátopek určitě není nutné veřejnosti představovat, ale jsou zajímavosti z jeho života a z jeho sportovní dráhy, které možná nevíte, tak se přijďte na ně podívat na tuto výstavu do Staré Ľubovně.
0: Pozrieť si ju môžete od 6. novembra až do konca mesiaca. Výstava, ktorú si síce tento rok Košičania nepozrú, je fotografická výstava Českej tlačovej kancelárie Futbalové okamžiky.
2: Predstavuje výbier najlepších sportovních snímků s fotbalovou tematikou z archivu ČTK. Letopočty končící šestkou přinesly v dějinách fotbalu velké množství významných událostí, jejichž výročí si připomínáme v roce 2026. Putovní výstavu Fotbalové okamžiky připravila Česká tisková kancelář. Tuhletu výstavu uvidíte v Trebišově, v Templínské knižnici od 4. listopadu novembra až do 25.11.
0: Dni českej kultúry by nenapísali už 33. ročník nebyť dlhoročných spolupracovníkov. Program festivalu nájdete okrem iného aj na ich sociálnych sieťach. Pokračuje Lenka Samueli.
3: Naše propagační materiály uvidíte jak na Facebooku, tak i na našem webu. Všechny informace, jako je program, plakáty a pozvánky, najdete na www.českyspolek.sk a na plakátech máte k dispozici také QR kód, ten si můžete naskenovat, ten vás převede na naši webovou stránku. A aktuální informace, události, fotky i videa z akcí najdete na našem Facebooku Český spolek.
0: Festival Dní českej kultúry je už na Slovensku každoročnou stálicou a môžeme vďaka nemu bližšie spoznávať kultúru našich susedov. Ak ste nestihli tento rozhovor celý, tak vypočuť si ho budete môcť na webe Rádia Košice v časti Témy a rozhovory.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.